0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
2: Já koukám, no. Havárie, co?
1: No něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
2: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
1: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
2: Na co máte tu žlutou piluli?
1: To je právě ten oběd.
2: Vy jste labužník?
1: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
2: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
1: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
2: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky ponápil mlíko, no hrůza vám povím.
1: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
2: Ne. Hned, když jsem se narodil.
1: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá.
2: Tak.
1: Ale tak je důležitá střídmost.
2: Tak.
1: Ve stravě a hlavně pití střídmost.
2: Tak. O čeho máte ten červený nos?
1: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
2: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. No. A co s paní, jak to máte?
1: Ta porad polehává.
2: Ne, nemocná?
1: Ne.

0: vína. Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
1: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
0: A zkoušel jste to počítat před spaním?
1: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
0: A teprve pak jste usnul?
1: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
2: to je. Kolik vás tu ještě je?
3: No, dobrý den, sestřičko.
2: Dobrý.
3: Vlastně sestro.
2: Vám něco chybí?
3: Já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
2: Chybí vám něco?
1: Jo, dolar, já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
2: A jak je starý?
1: 160 let.
2: To je on?
3: Já nejsem dolar.
2: Já jsem myslel, že vy jste tady s tou rukou.
3: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte? Takovou maličku.
2: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
3: Hejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
2: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
3: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
2: To je on?
1: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
2: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
1: No,
2: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme domů. Kde ho máte?
1: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
2: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
3: Ježi, prosím, já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je
4: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ať si kdo chce, co chce říká, ať si mamka slzy utírá, k dokonalému mladému muži patří cigareta jako k velbloudovi hrby. Pravda, žvíkačka zahraniční výroby, správně usazená na dásni, také vyvolá obdiv. A samovolná bublina při řeči s ředitelem školy vykoná své. Ale cigárko je cigárko. Vůbec nechápu, jak jsem bez něj těch 13 let mohl žít. Ovšem, již v 10 jsem popotahoval z dřívek obalených vatou, ale to nebylo ono. Také tolik vychvalované bafání z rákosových doutníků, které u nás ve třídě zavedl zemědělský synek Laníš, nepřineslo očekávanou slast. Úplným extrémem pak byl vynález 8C, vdechování kouře z nedlouhé gumové hadičky, naplněné suchou travou. Několik ožehnutých tváří hovořilo však jasně proti, nehledě k tomu, že někteří chlapci po těchto pokusech za školní zdí potupně vrhli. Záhy jsme si proto my, kuřiva chtiví, uvědomili, že máme-li zvládnout techniku kouření bez újmy na zdraví, musíme se odevzdat do rukou odborníka. A osud k nám byl milostiv. S 1. zářím přihrál nám do třídy propadlíka Janebu, známějšího, a to i mezi učiteli, spíše pod přezdívkou Nikotin. Kromě kouření snad tento člověk neuměl nic. Svou profesi však ovládal se zručností majitelů opiových doupa. Janebova spotřeba cigaret byla fantastická a nebylo tedy divu, že již koncem září rozprodal veškeré učebnice propůjčené státem a tak ze školních pomůcek mu zbyl jedině pytlík na cvičky, prasknutí napěchovaný nedopálky, které cestou do školy zručně nabodával po refížích speciálně upraveným příložníkem. Není divu, že Janeba se na první pohled odlišoval od svých vrstevníků. Již sama postava připomínala cigaretu a čapce, kterou nosil, se neprávem říkalo popelní. Vůní pak připomínal dobře zavedenou tabákovou plantáž v době sklizně. Šaty vetché, na mnoha místech propálené a pod kůží na břiše zašity 3 cigarety, jak Janeba tvrdil, pro případ ztroskotání. Ačkoliv na škole bylo kouření důsledně pronásledováno a astmatický učitel Rejhon kontroloval, převlečen za instalatéra, chlapecké záchodky i během výuky, Janebův zlozvyk byl učiteli i ředitelem tolerován. Jedině v hodinách si nesměl nikotin zapálit. Řešil to tedy tím, že šlukoval naposledy se vstupem učitele a kouř pak vyfukoval dobrých 20 minut do penálu. Krom toho jej hodnější profesoři posílali co chvíli z oběžníky a vzkazy, dobře vědouce, že i hned za dveřmi Janeba popustí uzdu své vášni. Tradovalo se dokonce, že jednou dobromyslný čeština Smolík, starý skaut, nervózní z toho, že ten den ještě nevykonal dobrý skutek, vyslal Janebu při odpoledním vyučování hlídkovat k blízké trafice. Nekupuje-li někdo z žáků školy tabákové výrobky. Není třeba zdůrazňovat, že naše srdce se pro nikotina nadchla. Záhy jsme mu dělali domácí úkoly, nosili svačinu a ti šťastnější, co je sehnali, i cigarety. A pak přišel den, na který jsme se těšili nejvíce, kdy v cihelně za městem nás měl Janeba naučit kouřit. Počítalo se, že nás učňů přijde 8. Lukáš, Pazderka, Pilný, Závoz, Vajs, Děravý, Čmolík a já. Ale dorazilo nás jen 6. Závozovi bohužel zemřela babička a tak zklamaný spolužák místo kouření udivoval příbuzné pláčem. Tolik se na cihelnu těšil. Pitomec Pazderka nevydržel muka čekání, zapálil si již v poledne doma ve spíži a byl přistižen otcem jdoucím mlsadrum. My ostatní jsme již před třetí netrpělivě vyhlíželi Janebu, respektive kouř, který ho vždy signalizoval. Takže náhodnému chodci by se zdálo, že se neblíží kamarád, ale sentinel. Přesně ve 3 dorazil kouř k nám. Doufám, že nikdo neporušil můj zákaz obědvat, řekl Janeba úvodem a vyzval nás, abychom předvedli své kuřácké zásoby. Cigarety cizích značek i hned zabavil, vzkaže jsou pro nás začátečníky moc silné. Co budu ale kouřit já? Zeptal se šmelinářský synek Čmolík, který donesl pouze 100 Chesterfieldek. Janeba mu podal své 2 lípy. Pak už nic nebránilo tomu, abychom si zapálili. Janeba se ukázal jako rozený pedagog. Věnoval se nám individuálně a dohlížel, zda jeden každý správně šlukuje. Na stěnu cihelny pak nakreslil průřez dýchacím ústrojím, aby ukázal, jak nejlépe využít vdechnutého kouře. Pravda je, že nákresu již někteří z nás nemohli věnovat dostatečnou pozornost. Vajze jsme dokonce museli omývat vodou. Když se probral, doznal, že v poledne jedl kachnu. Ta ostatně za chvíli byla i mezi námi. To už nám Janeba zapaloval další cigarety. Nikdo nemluvil, neboť kouření nám nepůsobilo ten požitek, o kterém jsme snili. Zatímco Janeba si labužnicky pochutnával na Chesterfieldkách, nám bylo hůř a hůř. Bezvěrec děravý, který měl normálně pro Boha jen slova pohrdání, se začal nečekaně polohlase modlit. Úplně omámený Čmolík pak jen tiše plakal a scháněl se po papíru, chtěje psát závěť. Za hodinu už bylo úplně jedno, kdo v poledne jedl a kdo se postil. A domů nás za tmy rozvážel Janeba na 2 kolách. A tak se toho dne naučil kouřit pouze závoz. Jemuž pozůstalí na pohřbu nabídli cigaretu, aby utišil žal. A pitomec pazderka, jehož otec si ve spíži při rumu uvědomil, že ve 2 se to lépe táhne.
0: Rádio Jihlava. 101.

V paměti jeden moment takovým jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho, a ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo, kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel, a on mě najednou říká: Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo? A říkám: nevím, co? Představte, já si to stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělal srandu. Říkám: a co jako? Říkám: já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkoně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá, a teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pohled. Do divadla budu mostit, kam budu. Říkám: vy to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. A tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera, budu v Butovicích, představte. Tak si říká, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už. Každý máme jiný prostě sny, no.

Já jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. Říkám, něco je s letadlem? Což mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, 4 židle tam byly, doprava 4 židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit a sklopil. Mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně 3. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy. Tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno. Dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, já se taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou. No právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechci si těch keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já. To potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaražení, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme.

smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaražení jak vidle v hnoju, nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potem naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v hnoji a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád zpovídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo, a navyhládal jim takový voloviny. On říkal, co tady hoši děláte, chodíte za babama tady, jako na hranicách, jako jo? Ne, mě by to zajímalo, kde to tady děláte, v mlází nebo je táhnete do domečku? Víš, já vás tak pozoruju, dověsí tady jsou nějaký babí vůbec, jo, to by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, jde kice, a jak starý člověk, a odkud to vedete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom postocháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovezli a tak, jo, kluci, to je panečku s váma je povykládá. Já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se díval, jestli už máme všecko, protože už to je nabalený, všechny už to máme zpátky, a jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte se, příště až pojedeme, tak se zastavíme, to je. Čau, kluci, a pořádně si to tady, užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebýt toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomenout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje Franto neznáš. Já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pojmenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jde kolem, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, a jaký džíny a tohleto. A teď mi říkal, ber tam štvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam štvery džíny, tam lupni do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby a to já taky tam u nás, Franta, víš, my se máme zrovna, tak máš už tam ty džíny? Říkám, ne, nemám, jo? Jsi blbý, tak to ber, člověče, kdo tady má tvrdnost s ním do děcka. On je hrozně nezábavný, rozumíš, asi. A tak co, keko, za kvás? Stai voi succede per forza di manere chi di sonato si riesco a nemorarmi un indichero che sto oltraggio con la gelosia sa che tutto finisce per Guaresi soltanto la morte de... tak máš tam ty džiny, říkám, nemám, já ti na kopu neblbni, promiň prosím tě, řekl mu promiň prosím tě tomu prodavačovi a narval si tam sám troje džiny. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl, nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

0: Jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domů všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, a ona je funkční, bliká. A taky naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, pač oni jim odvezli radar.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme jedli do stalířů. Takže první jedli takový ty malý děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali nad horku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám o toho jídla. Nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece, ježer. Tak jsem ho nevěřil, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme mě. A on řekl, mě mou rivíru nevezmete, a to nedá vůbec nic. Na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byly až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandlíčku nebo nějakou rozinku a teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty, a tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Stolik ještě 80 si jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří? Já si teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleníři. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený dítě, mě začalo být ty skleníčky lito, já jsem si říkal, sílo to jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hroznýho. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to líbe ještě ty podkredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svýho vůli, že ten fuj table pijou v takovém množství. No, a to mě... Takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moraví teda, nestal, no.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Bože, Bože, kdy to utrpení skončí?
1: Líbám, že vás tak rád. Dobrý den, dovolíte, prosím, mě zde volno. Děkuji vám. Tralalala, tralalala.
2: Promiňte, že jsem tak smělý. Vy v tom máte vodu z pramene.
1: Z pramene? Člověče, tam nemají ani sódovku. Tohle to je z řídla, to je v řídelní.
2: Z lázeňské, jo?
1: Jak to tam na kolonádě tak gublá,
2: víte? No tak proč si nepijete?
1: Prosím vás, copak tohle se dá pít? Vy to chutná jako stará vejce smažená na čpavku. A zalitá kysličníkem siřičitým.
2: Ano, ano, ale no. Je to zdravý.
1: No, zdravý pro churavý.
2: No copak vy nejste churavý? Jo,
1: to by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
2: No tak co děláte tady v lázních?
1: Pojďte sem.
2: No?
1: Tak ty si to pro sebe.
2: Ano.
1: Mám tady rande. No rande. 40. Blondýna. Mašina.
2: Počkejte, jaká mašina?
1: Taková aerodynamická. Jen to rozjet.
2: Vy jste strojvedoucí?
1: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
2: Tak vy jste si vyrazil za hranice všedních dnů a přitom vypadáte hůř než v neděli.
1: Já se cítím výborně, svátečně. No to božově.
2: No, spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlí chorobama. No byl jste u lékaře?
1: Co bych dělal? Nikdy nebyl.
2: Nebyl? No dovolíte.
1: Prosím.
2: No, jsem si to myslel. Máte zbujelej žlučník.
1: Zbujelej.
2: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako vegetativní změna, pane.
1: Vegetativní, ale to vegetativní vegetuje. No. Já každému přeju. I Bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju. Račte si cvaknout. No.
2: Dovolte, vždyť je to alkohol.
1: To není alkohol, to je becherovka. No. 13. pramen, no lízni ty si to tam.
2: Ani nápad, abych dopadl jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak poslouchám, vy máte průdušky v háji zeleným.
1: Průdušky v háji zeleným, člověče.
2: No protože máte bílý jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílý jazyk.
1: Já že mám bílý.
2: No bílý.
1: Já. Co to říkáte, teď je červený jako rozpálený železo.
2: Co?
1: Krásně červený.
2: Už je zase červený. To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma se byl už v pěti lázních. Dovolíte?
1: Prosím.
2: No jo, a štítnou žlázu máte zduřelou.
1: Jo.
2: No struna jako tele. Bole, máte, bole, že nemůžete.
1: No nemůžu.
2: No. Vidíte, nemůžete rychle.
1: No nemůžu.
2: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete laskavě ústa.
1: No prosím, a...
2: Co je? No to je hrozný.
1: Jestli něco zpozorováno.
2: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
1: Pro pána krále, to je to se mnou vážně tak zlý.
2: Podívejte se, nepíká vás tady pod levou lopatkou?
1: No často, tadyhle mě to píchne a...
2: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou. Patrně mě budete mít taky mozkovou analýzu.
1: Co? A co je na to dobrý?
2: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
1: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sůlce.
2: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních popravu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co se prej stane ženský, když spadne z koně? Prej rozbije si hlavu o noční stolek. Já to teda to vůbec... Intelektuálové jsou tady, rozhodně stěhou. Mimochodem, znáte tu hádanku, jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? Pedofil na rozdíl od pedagoga má ty děti upřímně rád, že jo? Já se přiznám, že jsem nedávno záviděl asi 14-leté dcerce naší sousedky, která byla asi měsíc pod stanem na Slovensku v krásných Vysokých Tatrách, že jo? A psala na pohlednici domu rodičům: maminko, tatínku, mám se výborně, každý den spím pod stanem a náš 50-letý vedoucí stano se má taky dobře. Proč prej má datel zobák? Prej, aby si nerozmátil ksír o strom, že? Nebo krásnou hádanku jsem slyšel, co to je, když se to vyhodí do vzduchu, tak je to hnědý, a když to spadne na zem, tak je to bagr, že? Prej kindervajíčko, že? Nebo ještě jednu takovou hezkou dětskou hádanku jsem slyšel na pískovišti, co to je, to bílej čtvereček, v něm je hnědý kolečko a lítá to po lese. Prej toaletní papír, že? Také... Ta maminka parkem a pláče, jde s malým dítětem a potká nějakého pána, ten pán jí říká: maminko, proč pláčete? Ale potkal jsem nějakého chlapa, ten mi řekl, že mám ošklivý dítě, a on jí říká: prosím vás, tak na to už nemyslete, pojďte, sedeme si na lavičku a dáme si cigáro, tady v opici dáme ořech, že jo? Co je ze sněhurky, když si šáhne na vysoké napětí? Prej popelka, že? Nebo jsem slyšel anekdotu, třeba jak jdou dva malomocní školáci do školy, jeden druhému říká: to jsem zvědavej, co nám dneska se odpadne, že? Nebo jsem slyšel ještě, co to je, je to černý a má to čtyři nohy a jednu takovou malou roztomilou ručičku. Prej rottweiler běžící z dětského hřiště.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věřím, že až uslyšíte první tóny této písničky, přátelé, že každý z vás... Co tady hledáte, člověče?
2: Co říkáte?
1: Co tady hledáte na jevišti?
2: Ale já jsem vám prvé tady ztratil takový klíček malej aluminiovej. Tak ho tady hledám.
1: No to musíte asi hledat takhle, teď, když jsem tady já.
2: Takhle veliký byl asi z aluminia. No já bych ho tady nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte?
1: A já to mám ten uzávěr.
2: Uzávěr a já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já ho měl v kapse, víte? Teda ne to kolo, ten klíček,
1: no, klíček jsem měl v kapse.
2: A vyndal jsem takhle kapesník a najednou slyšel jsem ještě, jak to cinklo.
1: A byl pryč.
2: A byl pryč. Jak to víte?
1: No když spadne, tak je pryč.
2: Ano jo, a on spadl, víte, takhle dolů. Až nahoru nemohl spadnout. On spadl dolů a byl pryč vám.
1: No jo,
2: malej takovej aluminiovej klíček to byl. Asi takhle velikej z aluminia.
1: No jo, ale prosím vás.
2: Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Já ho mám totiž na kolo, víte? Já mám vzadu takový zámeček
1: na kole. No ten uzávěr, to
2: ten
1: už
2: uzávěr,
1: jste říkal.
2: A na to no, jsem prosím. Měl právě ten klíček, no. A tím, že jsem takhle vyndal ten kapesník z kapci ještě, tak jsem slyšel, jak to cinklo najednou a byl pryč.
1: No ale teď...
2: Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Takhle veliký z aluminia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo,
1: no
2: víte,
1: já
2: mám
1: vás chápu, no jasně.
2: A jen jsem šáhl takhle do kapsy a vydal jsem kapesník takhle a cinklo to a byl pryč. Jsi takhle veliký byl, aluminiovej z aluminia.
1: Myslíte hliníkový, ne?
2: Co?
1: Hliníkový.
2: Ne, aluminiovej to byl.
1: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
2: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiovej, tohle. A já musím domů pojat, manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijedu pozdě.
1: No kvůli tomu, že kroutí hlavou.
2: No jo, ale s mojí hlavou. No.
1: Co je to tak... tamhle dole, jak se to lesně, není to on? No vidíte...
2: To není, to je od holuba něco, jo, nebo co.
1: No tak mi ale řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit?
2: No tadyhle přesně vzadu, než vejdete dovnitř, tadyhle u toho
1: no, jsem... proč ho hledáte tady, jste ho ztratil vzadu?
2: No, tam je tma, tam člověk nic nevidí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, kolik míst v hotelu si zamluví desetičlenná vládní delegace na Bahamách? Žádné. Každý už tam má totiž vlastní vilu.

0: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Když se snáší déšť s tmou.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
11: Jsou tu zprávy, vítám vás. Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.
10: Jihlava aktuálně.
11: Hlavní přechody mezi Slovenskem a Ukrajinou byly včera odpoledne asi 2 hodiny uzavřené. Vyplývá to z informací slovenské finanční správy a policie, podle které přechody uzavřela Ukrajina. Ta ohlásila ruské vzdušné údery na cíle mimo jiné v západní části Ukrajiny. Čeští hokejisté mají za sebou druhý trénink ve Freiburgu, kde zítra nastoupí k prvnímu utkání světového šampionátu proti Dánsku. Opět se připravovali v tréninkové hale. Náplní bylo pilování hry speciálních formací na přesilovky a oslabení. Dnes už si hráči osahají led v hlavní aréně.
10: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
12: Dobré ráno, dobrý den i na 3. zmrzlého na Bonifáce. Dnes máme čtvrtek 14. května a ano, jsme tady s vámi. Díky, Katce, víme, co je nového. A během chvilky se budeme podívat na to, co dneska zajímavého vidět v hlavě a komu třeba zamávat. Dobré ráno.
10: Rádio Jihlava. 101.1

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Máte-li dneska volno a říkáte si, že byste se mohli pohnout, tak poslouchejte dobře. Dneska vyráží účastníci šestidenní štafety Pohybem pro naději na čtvrtou etapu z náměště nad Oslavou přes Třebíč a Jihlavu až do Větrného Jeníkova. Ta štafeta je dlouhá celkem 550 kilometrů a začala v pondělí na československo-polském trojmezí a skončí v sobotu 16. května v Praze. Ta cyklisticko-běžecká štafeta je součástí květnové sportovní výzvy, která propojuje pohyb s pomocí potřebným. Výtěžek tohoto ročníku putuje na podporu dětí na Haiti, které čelí dopadům dlouhodobé krize spojené s násilím a také nestabilitou. Tak se běžte proběhnout, anebo projet, užijte si to. Dobré ráno.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Co přinesl zajímavého 14. květen? Například v roce 1562 byl v Praze českým králem korunován syn císaře Ferdinanda Maximilian II. Můžeme také zmínit rok 1943, kdy bombardéry RAF se pokusili o nálet na Škodovy závody v Plzni, ale zasaženy byly i obytné čtvrti a také třeba Radčice. V roce 1970 v Malostranské besedě proběhla premiéra hry divadla Jary Cimrmana Vražda v saloním kupé. No a vzpomínáme na rok 2000, kdy česká hokejová reprezentace zvítězila ve finále mistrovství světa v ledním hokeji v ruském Petrohradě nad Slovenskem a obhájila tak zlaté medaile z roku 99 z Norska. Co můžeme zmínit ze světa? Tak třeba rok 1643, kdy Ludvík XIV. Usedl na francouzský trůn. Zajímavé je to, že mu byly pouhé 4 roky. V roce 1796 pan Edward Jenner v Anglii poprvé naočkoval 8letého chlapce kravskými nevštovicemi. V roce 1900 byly v Paříži zahájeny druhé letní olympijské hry. A teď, v roce 1939 peruánka Lina Medina porodila jako nejmladší známá matka v historii ve věku 5 let a 7 měsíců zdravého syna. Takže když přišla do jiného stavu, tak jí byly 4¾ roku. Šílený, no nic. Můžeme také třeba zmínit rok 1955, kdy byla podepsána Varšavská smlouva. No a v roce 1982 proběhla americká premiéra filmu Barber Conan. Kdo dneska slaví narozeniny? Zpěvačka Nikola Šobichová, ta má 44. Zpěvák Olly Murus dneska slaví 42. narozeniny. Modelka a také trochu rosnička Iveta Lutovská-Vítová slaví 43. narozeniny a stále krásná herečka Kate Blanchett slaví narozeniny 57. No a jeden z nejbohatších mužů světa, Mark Zuckerberg, vlastník Facebooku, ten dneska slaví narozeniny 42. Co se týče svátků, tak dnes slaví svátek Bonifác a také Dina. Jinak dneska je světový den hypertenze. A co praví pranostika? Pankrácer vás Bonifáci, prosadaře jsou zlí chlapci. Ano, jsou, včera nám to někde trochu zmrzlo. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ona říká jemu, hele, pořád se spolu bavíme jenom o sexu, co takhle hudba? Hudba? No jasně, hudba. Hele, už si to někdy zkoušela na pianu?

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: 9 výrobců z kraje Vysočina může nově používat značku Regionální potravina kraje Vysočina. Do toho letošního ročníku se přihlásilo 29 místních producentů s rekordními 139 výrobky. Ta hodnotitelská komise se sešla včera v Jihlavě a vybírala produkty, které vynikají kvalitou, poctivým zpracováním a vazbou na regionální suroviny. Jinak producenti si ocenění převezmou až ve čtvrtek 17. září na Národní výstavě Den českého strakatého skotu v Radešíně. Svrace. A jakéže byly kategorie? Různé. Jak říkám, bylo jich 9 a je to přes maso, sýry, mléčné výrobky, pekařské výrobky, nápoje, ovoce a také tam třeba získal cenu jeden krásný med květový plastový. Jinak gratulujem těm oceněným a vy víte, co si pořídit.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Dneska vyrážíme za dětmi s otázkou: děti, víte, kdo je to kapsář?
2: Vyrábí kapsy do kalhot. Třeba Domikin dělá kapsy.
3: Kapsář dělá kapesníky.
2: Třeba může dát do kapes peněženku.
4: Kapsář má malý koťátko v kapse.
3: Kapsář je to, že on má pejska a uklízí po něm bobky.
2: Kapsář si dává ruce do kapes.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji pěkné ráno. Sněmovna se dnes odpoledne vrátí k debatě o postoji ke sjezdu sudetoněmeckého krajenského sdružení, který se koná příští týden v Brně. Opozice s iniciativou vládního tábora nesouhlasí. Její předáci mluví o ostudě, která nepřispěje ke smíření. Opoziční poslanci na dnešní mimořádnou schůzi na protest nedorazí.
4: Co se děje v kraji?
5: V jaderné elektrárně Dukovany připravili na sobotu 23. května speciální program pro děti s názvem Po stopách elektřiny. Návštěvníci se během něj hravou formou seznámí s výrobou elektrické energie i jejím využitím. Součástí akce bude naučná stezka se soutěžními úkoly, která povede areálem i okolím. Čínský vůdce Xi Jinping dnes uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce provázeného obchodní válkou obou velmocí. Xi na začátku jednání prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly a že stabilita jejich vztahů je dobrá pro svět. Trump poté řekl, že vztahy obou zemí budou lepší než kdy dříve. Fotbalovou Slávii včera přišlo před její domovský stadion v pražském Edenu podpořit několik desítek fanoušků. Po vítězství pražského klubu se jejich počet ještě zvýšil a výhru oslavili skandováním. Následně se v poklidu rozešli. Shromáždění na místě monitorovali policisté. Obešlo se bez incidentů.
4: Rádio Jihlava 101.

na rádiu Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vrátí se manžel z nenadání domů, manželka má doma milence a muž ho vyhodí z okna v 10. patře. Manželka se na něj vyčítavě podívá a praví: jestli budeš takhle pokračovat, tak za chvíli nebudeš mít žádné kamarády.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.
4: Jihlava aktuálně.
5: Hlavní přechody mezi Slovenskem a Ukrajinou byly včera odpoledne asi 2 hodiny uzavřené. Vyplývá to z informací slovenské finanční správy a policie, podle které přechody uzavřela Ukrajina. Ta ohlásila ruské vzdušné údery na cíle mimo jiné v západní části Ukrajiny. Čeští hokejisté mají za sebou druhý trénink ve Freiburgu, kde zítra nastoupí k prvnímu utkání světového šampionátu proti Dánsku. Opět se připravovali v tréninkové hale. Náplní bylo pilování hry speciálních formací na přesilovky a oslabení. Dnes už si hráči osahají led v hlavní aréně.
4: Rádio Jihlava.

kedy se spolu nebavíme a slábne nám signál. Nikdy se spolu nebavíme.

0: Vyhledáme signál.
1: Hezké dopoledne z rádia Jihlava přeji. Kraj Vysočina upraví a zpevní silnice, které vedou městy sem Štuky na Havlíčkobrodsku, aby se přes ně daly přepravovat těžké a rozměrné díly pro nové bloky Dukovan. Transport se tak vyhne mostu na sousední hlavní trase I-38, který pro něj nemá dostatečnou nosnost. Na úpravu silnic bude kraj vybírat zpracovatele projektové dokumentace. Teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí opilec u stromu v parku a čůrá. Přijde k němu policista a přísně se ptá: občané, tady se smí močit? Chlap má mnou ruku a říká: jo, klidně si ulep.

0: chytřejší než rádio.
1: Při tvoření názvů cizokrajných zvířat došlo v minulosti k několika nešťastným záměnám. Naši předkové nepochybně věděli o přírodním světě víc než my dnes. Znali ovšem jenom to, s čím měli osobní zkušenost. A tak se stalo, že při tvoření názvů cizokrajných zvířat došlo k několika nešťastným záměnám. Ku příkladu české slovo slon bylo převzato z turko-tatarských výrazů arslan či aslan, které ale v původním jazyce označují lva. Jak se někdo mohl splést slona se lvem? Docela snadno, pokud žil v době, kdy cestování nepatřilo k běžným záležitostem a o existenci fantastického zvířete zvaného slon u nás vědělo jen několik osvícených, a to ještě z doslechu. Podobná nepříjemnost se přihodila třeba i u živočicha, kterému dnes říkáme velbloud. Jeho pojmenování čeština přejala prostřednictvím gótského slova ulbandus, které zase vychází z latinského elefantus, což ale neodkazuje k velbloudovi, nýbrž ke slonovi. A pak z toho člověk nemá být jelen, co?
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na Rádiu Jihlava.

0: Ladíte rádio Jihlava, kraj Vysočina přispěje ze svého fondu na opravu 91 památek přes 21 milionů korun. Je to víc než loni, kdy se s krajskou podporou asi 19,6 milionů korun opravovalo 82 památek. Nejvyšší příspěvek 400 tisíc dostalo 11 památkově chráněných objektů. Mezi nimi i kapla svatého Václava v Hybralci. Práce na obnově její střechy začnou podle starosty obce Leoše Delína v červnu a nebo v červenci. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte.

0: Jihlava k muzejní noci se letos na Vysočině připojí desítky institucí. Začne 15. května a já vás tam pozvu za chvíli.
1: Rádio Jihlava.

0: K muzejní a galerijní noci se letos na Vysočině připojí desítky organizací. Mezi prvními budou instituce v Telči, kde se akce uskuteční letos po třetí už zítra. Alespoň to řekla vedoucí telčské pobočky muzea Vysočiny Jihlava Lenka Brichtová. Další památky a muzea se budou připravovat až do 12. června. Mimořádný večerní program u příležitosti festivalu navazujícího na Mezinárodní den muzeí se uskuteční 22. května třeba v Kamenici nad Lipou a na 29. května ho chystají v Třebíči, kde podle Hany Milostné bude v duchu první republiky. Teď další hity.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Více za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava stále s vámi. Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Náklady na stavbu byly asi 70 milionů. Pro parkování do roka upraví také dvůr se svým sídlem. Parkovací místa pak budou moci využívat i lidé mířící na jednání na policii. Zatím dům slouží jen pro policejní techniku, alespoň to řekl ředitel krajské policie na Vysočině Miloš Trojánek. Celkem policie investuje asi 112 milionů korun. Částka zahrnuje náklady na projektovou dokumentaci nebo stavební dozor. Peníze policie získala z evropského programu IROP a také od kraje Vysočina. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

0: špatnou nudu?
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký čtvrtek. Díky propojení 375 nemocnic v Evropské unii mají pacienti se vzácnými onemocněními šanci na rychlejší určení diagnózy a přístup k nejmodernější léčbě. Pacientů s jednotlivými vzácnými chorobami jsou v každé zemi malé počty. Těchto nemocí jsou ale tisíce. Celkově může jít v Česku o 500 000 nemocných.
4: Jihlava aktuálně.
5: Na policejní oddělení v Jihlavě včera donesl muž přes kilogram Semtexu. Odevzdal ho spolu s rozbuškami a další municí při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu pak v místní části Jihlavy Popice zlikvidovali. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní. Čínský vůdce Xi Jinping dnes v Pekingu uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce, provázeného obchodní válkou obou velmocí. Xi na začátku jednání prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly a varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tajvanu může vést ke střetu obou zemí.
4: Sport.
5: Čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií a už před venkovní odvetou ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. V neděli se soupeři utkají v Orleans.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska už čtvrtek, a to s datem 14. května. Poslední den zmrzlých mužíků. No, tak snad už bude teplej. No ale teď je krátce po 11. hodině a tak jsem opět připraven a se mnou i celé Rádio Jihlava býti znovu vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, zajímavostí, informací, drbů a zábavy. Třeba si řekneme něco o tom, že počet Čechů s majetkem přes 500 milionů stále roste. Nebo se dozvíme, že větší rozšíření hantavirem nám nehrozí. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Léto v sobě písně zpívá, mají moc zázračnou.
0: Spekulace o manželské krizi Ondřeje a Daniely Brzo bohatých se ukázaly jako pravdivé. Herec i jeho dnes už bývalá partnerka potvrdili tuto informaci na svých sociálních sítích, kde sdíleli také stručné prohlášení. S Danielou jsme se rozešli v klidu, s respektem a vzájemnou úctou, napsal třeba Ondřej.

0: Legendární velšská zpěvačka Bonnie Tyler, známá především svým chraplavým hlasem, bojuje v nemocnici v portugalském Algeve o život. 74letá hvězda utrpěla srdeční zástavu v momentě, kdy se jí lékaři pokoušeli probudit z umělého spánku.
1: Rádio Jihlava. Rádio.
0: Ve Strašnicích se muzikanti loučili s Oskarem Petrem. Přišel jsem se rozloučit s kamarádem a kolegou. Myslím, že to ke kamarádství patří. Bude chybět hlavně rodině a přátelům. A už nic krásného nenapíše. Bohužel, řekl Kamil Střihavka.
2: Zatrak, zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pepičku, jak poznáš třešeň od jabloně? No, podle plodů. A když ještě plody nemají? No, tak počkám.

0: Krásné čtvrteční dopoledne vám z rádia Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat, kdo pak to dneska slaví svátek. Jsou to Bonifác, Dina, Aglaja, Dobromír, Justa, Justína, Justína s tvrdým I, Pravoslava, Pravomila a Pravdomila. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Můžeme se teď podívat na pranostiky, které jsou určeny pro ten dnešní den. Jedna říká, Pankrát, Servás, Bonifáci, pro sadaře jsou zlí chlapci. Nebo Pankrát, Servác, Bonifác, ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další zájtem.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Zjednodušit pravidla pro vězně v Česku tak, aby měli lepší kontakty se svými dětmi, dostupnější hygienu nebo aby se snížil maximální počet dnů na samotce ze současných 20 na 14, navrhuje zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexandr Šorm. Podle něj tato pravidla budou spravedlivější, bezpečnější a praktičtější.
4: Co se děje v kraji?
5: 7-hektarové území s kamenným rybníkem na okraji Žďáru nad Sázavou se do 3 let promění v městskou rezervaci. Přibude tam 6 tůní. Trávu budou spásat ovce a poníci. Na projektu za 3,3 milionu korun bude radnice spolupracovat se sdružením Krajina. Dotaci na něj dostala z operačního programu Životní prostředí. Rakouská policie pátrá po uprchlém řidiči auta s českou registrační značkou, který včera ve spolkové zemi Korutansko během kontroly srazil policistu na motorce a vážně ho zranil. Ve voze, ve kterém řidič zanechal svou spolujezdkyni, našla policie drogy.
4: Sport.
5: Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu finále Ligy amerického fotbalu představila Mezinárodní federace FIFA na Instagramu i hlavní aktéry. Vystoupí popové hvězdy Madonna nebo Shakira. Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po 20 letech.
4: Rádio Jihlava
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Krásné poledne a taky dobrou chuť, pokud právě obědváte. Je totiž čtvrtek, 14. května a právě nám odbylo 12 hodin. No a já vás tak vítám při poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodince mám pro vás písničky, informace a zábavu. Třeba už za chviličku budu mít pro vás recept na glazovanou karotku s tymiánem. No, tak si na to určitě počkejte. Teď už ale na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas. Je tady pravé poledne, tak jsem připraven s receptem. Dneska glazovaná karotka s tymiánem. Karotku omijeme, očistíme a vložíme do vroucí osolené vody a vaříme asi tak 5 minut. Pak scedíme a necháme okapat. Ve větší pánvi rozehřejeme máslo, přidáme třtinový cukr a necháme ho rozpustit. Karotky vložíme do této pánve a na mírném ohni pomalu opékáme. Po několika minutách přidáme javorový sirup. Šťávu z půlky citronu promícháme a pokračujeme v opékání. Kdyby náhodou cukr začal karamelizovat, pak přidáme několik lžic vody. Dochutíme čerstvým nebo sušeným tymiánem a necháme prohřívat, až jsou karotky hotové na zkus.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, kolik míst v hotelu si zamluví desetičlenná vládní delegace na Bahamách? Žádné. Každý už tam má totiž vlastní vilu.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Od zítřka bude uzavřen Jihlavský tunel. Tentokrát ale nepůjde o běžné jarní čištění a pravidelnou údržbu. Současně totiž proběhne také posílení kybernetické bezpečnosti. Termín uzavírky od zítřka od 17 hodin až do neděle, nejpozději do 16 hodin.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: V Česku máme 2270 lidí, kteří mají majetek vyšší než 500 milionů korun. Rychlostí růstu boháčů patří Česko mezi prvních 10 zemí na celém světě. A pak, že se máme špatně.
2: Takový prachář, aby něco udělal pro vesnice, to ani nenapadne.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Hezké odpoledne. Stále víc Čechů trápí nemoci přenášené klíšťaty. Loni onemocnilo přes 12 000 lidí, což je historický rekord. Odborníci proto o spolupráci žádají i veřejnost. Prostřednictvím webových stránek projektu www.klíšťatavemestě.cz nebo aplikace Klíšť apka hlásí místa, kde se setkali s klíšťatem. Z toho pak vzniká online mapa.
1: Co se děje v kraji?
2: Počet lidí ve Žďáru nad Sázavou se o víkendu výrazně zvýší. Město opět zaplaví tisíce návštěvníků, aby zamířili na jednu z největších poutí v Česku. Čeká na ně zhruba stovka atrakcí, dvakrát tolik stánků, ale i změny v parkování. Radnice totiž dala letos razantní stopku stání na trávnících. Ruská státní duma schválila ve druhém a třetím čtení návrh zákona, který rozšiřuje pravomoci prezidenta nasazovat ozbrojené síly k ochraně Rusů, zatčených, uvězněných nebo trestně stíhaných v zahraničí. Cílem je umožnit armádě zasahovat v případech, kdy jsou Rusové stíháni zahraničními nebo mezinárodními soudy mimo ruskou jurisdikci.
1: Sport.
2: Fotbalovou Slávii včera přišlo před její domovský stadion v pražském Edenu podpořit několik desítek fanoušků. Po vítězství pražského klubu se jejich počet ještě zvýšil a výhru oslavili skandováním. Následně se v poklidu rozešli. Příznivci pražského klubu nemohli fandit přímo u stadionu kvůli trestu za výtržnosti při víkendovém derby se Spartou.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Je, dámy a pánové, lehce po 13. hodině, no a my budeme pokračovat v tom dnešním čtvrtečním, teď už odpoledním vysílání Rádia Jihlava. Už za chviličku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. A dneska se podíváme na herce Davida Prachaře a jeho názor na fotbalovou kauzu. Tak si určitě podrobnosti nenechejte ujít, čekají vás už za chvilku a mezi tím užívejte další hitů, které vám servíruje Rádio Jihlava.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Styděl jsem se, přiznal Prachař po sobotním derby. Fanouškům poslal vzkaz. Vítejte v bulvárním okénku. Sobotní nedohrané derby pražských S nenechalo chladným ani skalního fanouška Slávie, herce a moderátora Jakuba Prachaře. Na Instagramu popsal svým sledujícím jasný vzkaz. V němž přiznal, že se za některé příznivce klubu stydí. Dodal však zároveň, že věří, že se s ostatními fandy na Slávii zase brzy potká.
1: Ježíš, Ludvo, ty jsi přišel vomo. No to jsi neviděl, to byl zápas, to není k vidění, člověče. Hele, to byl koncert, to byla filharmonie prostě. No hele, to jsi nežral.
2: No to víš, já jsem...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ona říká jemu, hele, pořád se spolu bavíme jenom o sexu. Co takhle hudba? Hudba? No jasně, hudba. Hele, už si to někdy zkoušela na pianu?

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám z Vlna rádia Jihlava přeje Fugas. Nic nenasvědčuje tomu, že by se měl hantavirus více rozšířit, řekl to šéf Světové zdravotnické organizace WHO. Podle něj je zatím potvrzeno 9 případů nákazy. Další 2 jsou téměř jisté a zřejmě ale přibydou i další vzhledem k až 8-týdenní inkubační době. Také řekl, že podle jeho informací už byli lokalizováni všichni cestující, kteří z výletní lodě Hondius vystoupili předtím, než se na ní minulý měsíc tato nákaza potvrdila.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho odpolední vysílání. Chtěl jsem říct si s Fugasem, ale už by to asi nemělo cenu, protože já už se jen rozloučím a předám mikrofon na studio své kolegyni Katce. Ale pozvu vás na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. Tak do té doby, čau bas Fugas.
1: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na dermax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na meberix.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký čtvrtek. Poslanecká sněmovna loni utratila o 174 milionů korun méně, než jí přidělil schválený rozpočet. K dispozici měla 1,72 miliardy, ale nakonec vydala 1,54 miliardy korun. Oproti roku 2024 to však byl nárůst výdajů o téměř 117 milionů. Stojí to ve státním závěrečném účtu, který vláda předložila sněmovně.
4: Co se děje v kraji?
5: Jihovýchodní silniční obchvat Velkého Meziříčí bude hotový v létě 2028. Z města v sousedství dálnice D1 odvede vozidla, která jim projíždí ve směru mezi Brnem a Třebíčí. Nových 2,4 kilometru silnice s mostem přes Oslavu bude stát téměř 389 milionů korun. Ukrajinský protikorupční soud dnes poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na v přepočtu 66 milionů korun. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny uvedl, že Zelenský není předmětem žádného vyšetřování.
4: Sport.
5: Letošní mistrovství světa v hokeji vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česká republika je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že muž donesl na policejní oddělení v Jihlavě přes kilogram Semtexu. Proč, uslyšíte za chvíli.
4: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Z Rádia Jihlava hezký den vám všem. Muž donesl ve středu na policejní oddělení v Jihlavě přes kilogram Semtexu. Odevzdal ho spolu s rozbuškami a další municí při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu dopoledne v místní části Jihlavy popice zlikvidovali. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu za držení neevidovaných zbraní. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vrátí se manžel z nenadání domů, manželka má doma milence a muž ho vyhodí z okna v 10. patře. Manželka se na něj vyčítavě podívá a praví: jestli budeš takhle pokračovat, tak za chvíli nebudeš mít žádné kamarády.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti k tomu, že v jaderné elektrárně Dukovany připravili na sobotu 23. května speciální program pro děti. Víc informací za chviličku.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. V jaderné elektrárně Dukovany připravili na sobotu 23. května speciální program pro děti s názvem Po stopách elektřiny. Návštěvníci se během něj hravou formou seznámí s výrobou elektrické energie i jejím využitím. Součástí akce bude naučná stezka se soutěžními úkoly, která povede areálem i okolí. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký čtvrtek. Díky propojení 375 nemocnic v Evropské unii mají pacienti se vzácnými onemocněními šanci na rychlejší určení diagnózy a přístup k nejmodernější léčbě. Pacientů s jednotlivými vzácnými chorobami jsou v každé zemi malé počty. Těchto nemocí jsou ale tisíce. Celkově může jít v Česku o 500 000 nemocných.
4: Jihlava aktuálně.
5: Na policejní oddělení v Jihlavě včera donesl muž přes kilogram Semtexu. Odevzdal ho spolu s rozbuškami a další municí při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu pak v místní části Jihlavy popice zlikvidovali. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní. Čínský vůdce Xi Jinping dnes v Pekingu uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce, provázeného obchodní válkou obou velmocí. Xi na začátku jednání prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly a varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tajvanu může vést ke střetu obou zemí.
4: Sport.
5: Čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií a už před venkovní odvetou ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. V neděli se soupeři utkají v Orleans.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Víme, že jihovýchodní silniční obchvat Velkého Meziříčí bude hotový v létě 2028. Buďte s námi, mám podrobnosti.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Jihovýchodní silniční obchvat Velkého Meziříčí bude hotový v létě 2028. Z města v sousedství dálnice D1 odvede vozidla, která jim projíždí ve směru mezi Brnem a Třebíčí. Nových téměř 2,5 kilometru silnice s mostem přes Oslavu bude stát 388,7 milionů korun. Protože obchvat bude důležitý také pro dopravu, při budování nových bloků elektrárny Dukovany dostane na ní kraj peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Díky tomu je možné stavbu uskutečnit. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme bez vaden.

0: Vyladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví, víme, že ve Žďáru nad Sázavou nebudou moci auta zajíždět před začátkem vyučování před žádnou ze 4 základních škol. Buďte s námi, dozvíte se víc.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Ve Žďáru nad Sázavou nebudou moci auta zajíždět před začátkem vyučování před žádnou ze 4 základních škol. U 2 už omezení platí a u zbylých, které jsou v Komenského ulici, bude od 1. června. Cílem je zvýšení bezpečnosti v těchto místech. V lokalitě, v níž jsou i školka, střední škola a sportoviště, město zároveň příští měsíc zavede nový dopravní režim. Na změny upozorní veřejnost 1. června akcí Asphalt Art. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přejeme krásný den.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Zjednodušit pravidla pro vězně v Česku tak, aby měli lepší kontakty se svými dětmi, dostupnější hygienu nebo aby se snížil maximální počet dnů na samotce ze současných 20 na 14, navrhuje zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexandr Šorm. Podle něj tato pravidla budou spravedlivější, bezpečnější a praktičtější.
4: Co se děje v kraji?
5: 7-hektarové území s kamenným rybníkem na okraji Žďáru nad Sázovou se do 3 let promění v městskou rezervaci. Přibude tam 6 tůní. Trávu budou spásat ovce a poníci. Na projektu za 3,3 milionu korun bude radnice spolupracovat se Sdružením Krajina. Dotaci na něj dostala z operačního programu Životní prostředí. Rakouská policie pátrá po uprchlém řidiči auta s českou registrační značkou, který včera ve spolkové zemi Korutansko během kontroly srazil policistu na motorce a vážně ho zranil. Ve voze, ve kterém řidič zanechal svou spolujezdkyni, našla policie drogy.
4: Sport.
5: Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu finále Ligy amerického fotbalu představila Mezinárodní federace FIFA na Instagramu i hlavní aktéry. Vystoupí popové hvězdy Madonna nebo Shakira. Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po 20 letech.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a s vámi už na rádiu Jihlava je opět Fugás. Připomínám, že je dneska 14. května. No a před námi je opět společné odpoledne, kdy vám budu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Budu pro vás mít třeba informaci o tom, že lidé neví, jestli by měl prezident podat kompetenční žalobu. A nebo si už za chvilku dáme pohádku. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak určitě i nadále zůstávejte s námi dobře naladěni na pohodových vlnách Rádia Jihlava a já vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Some people say, look like

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte čtvrteční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem, který vám právě teď nabízí pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem tady dobře na psychiatrii?
3: Ano, pane. A co vás trápí?
2: No, víte, pane doktore, mně se každou chvíli zdá, že vidím veverky, jak hrajou fotbal.
3: No, víte co, podívejte se. Já vám tady předepíšu léky a ono to bude zase dobrý.
2: No, tak dobře, ale já je začnu brát až zítra, jo? Dneska se totiž hraje finále.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: odpolední program Rádia Jihlava s datem 14. května pokračuje dál. No a my se teď půjdeme podívat na naše cesty.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Od zítřka bude uzavřen Jihlavský tunel, tentokrát ale nepůjde o běžné jarní čištění a pravidelnou údržbu. Současně totiž proběhne také posílení kybernetické bezpečnosti. Termín uzavírky od zítřka od 17 hodin až do neděle, nejpozději do 16 hodin.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Hezký čtvrtek přeji všem dobře naladěným. Veřejnost se neshodne na tom, zda by měl prezident Petr Pavel podat kompetenční žalobu, pokud mu bude vláda Andreje Babiše bránit v cestách na významné zahraniční akce. Celkem 41% dotázaných je pro podání žaloby. 42% je proti. No a zbytek ten neví. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Zatímco příznivci opozice jsou jednoznačně pro podání žaloby, voliči vládních stran a hnutí jsou proti. Nejrozpolnicenější jsou názory voličů motoristů.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Hezké odpoledne. Stále víc Čechů trápí nemoci přenášené klíšťaty. Loni onemocnilo přes 12 000 lidí, což je historický rekord. Odborníci proto o spolupráci žádají i veřejnost. Prostřednictvím webových stránek projektu www.klíšťatavemměstě.cz nebo aplikace Klíšť apka hlásí místa, kde se setkali s klíšťatem. Z toho pak vzniká online mapa.
3: Co se děje v kraji?
4: Počet lidí ve Žďáru nad Sázavou se o víkendu výrazně zvýší. Město opět zaplaví tisíce návštěvníků, aby zamířili na jednu z největších poutí v Česku. Čeká na ně zhruba stovka atrakcí, dvakrát tolik stánků, ale i změny v parkování. Radnice totiž dala letos razantní stopku stání na trávnících. Ruská státní duma schválila ve druhém a třetím čtení návrh zákona, který rozšiřuje pravomoci prezidenta nasazovat ozbrojené síly k ochraně Rusů, zatčených, uvězněných nebo trestně stíhaných v zahraničí. Cílem je umožnit armádě zasahovat v případech, kdy jsou Rusové stíháni zahraničními nebo mezinárodními soudy mimo ruskou jurisdikci.
3: Sport.
4: Fotbalovou Slávii včera přišlo před její domovský stadion v pražském Edenu podpořit několik desítek fanoušků. Po vítězství pražského klubu se jejich počet ještě zvýšil a výhru oslavili skandováním. Následně se v poklidu rozešli. Příznivci pražského klubu nemohli fandit přímo u stadionu kvůli trestu za výtržnosti při víkendovém derby se Spartou.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM přeje Fugas. Už za chviličku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to určitě počkejte a mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám Rádio Jihlava nabízí a ke kterým vám přeje příjemný poslech.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodlnější.

Posloucháte pozdně odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 14. května a i v tento den se nám rodili slavní. Tak třeba král Karel IV., fotbalista Zdeněk Grigera, modelka Iveta Lutovská, ale taky třeba zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší. A z Vlny 101.1 FM posíláme hudební dárek.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Po mnoha neúspěšných zkouškách navštíví student profesora se dvěma láhvemi. Dvě za dvě. Nejsem žádný úplatný člověk. A když? Tak nejvýš 4 za 4.

0: se, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM. Máme dneska čtvrtek, je 14. května.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Parkování v ulici Romana Havelky mezi zastávkami MHD Hybrálecká a Staré Hory vznikne pruh pro zhruba 70 aut. Parkování tam bude zadarmo. No a tak tam řidiči mohou třeba na noc odstavovat své dodávky.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Já vám právě teď nabízím hudební zprávy, neboli Zadrak.
6: Zadrak. Zadrak. Zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
7: Léto v sobě písně zpívá, mají moc zázračnou.
5: Spekulace o manželské krizi Ondřeje a Daniely Brzobohatých se ukázaly jako pravdivé. Herec i jeho dnes už bývalá partnerka potvrdili tuto informaci na svých sociálních sítích, kde sdíleli také stručné prohlášení. S Danielou jsme se rozešli v klidu, s respektem a vzájemnou úctou, napsal třeba Ondřej.

0: Legendární velšská zpěvačka Bonnie Tyler, známá především svým chraplavým hlasem, bojuje v nemocnici v portugalském Algarve o život. 74letá hvězda utrpěla srdeční zástavu v momentě, kdy se jí lékaři pokoušeli probudit z umělého spánku.
1: Rádio Jihlava. Rádio.
0: Ve Strašnicích se muzikanti loučili s Oskarem Petrem. Přišel jsem se rozloučit s kamarádem a kolegou. Myslím, že to ke kamarádství patří. Bude chybět hlavně rodině a přátelům. A už nic krásného nenapíše. Bohužel, řekl Kamil Střihavka.
2: Zatrak, zajímavosti vrby a aktuality ze světa hudby.

0: Vyšla nová kaplinka.
1: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
0: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký čtvrtek. Poslanecká sněmovna loni utratila o 174 milionů korun méně, než jí přidělil schválený rozpočet. K dispozici měla 1,72 miliardy, ale nakonec vydala 1,54 miliardy korun. Oproti roku 2024 to však byl nárůst výdajů o téměř 117 milionů. Stojí to ve státním závěrečném účtu, který vláda předložila sněmovně.
5: Co se děje v kraji?
6: Jihovýchodní silniční obchvat Velkého Meziříčí bude hotový v létě 2028. Z města v sousedství dálnice D1 odvede vozidla, která jim projíždí ve směru mezi Brnem a Třebíčí. Nových 2,4 kilometru silnice s mostem přes Oslavu bude stát téměř 389 milionů korun. Ukrajinský protikorupční soud dnes poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na v přepočtu 66 milionů korun. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny uvedl, že Zelenský není předmětem žádného vyšetřování.
5: Sport.
6: Letošní mistrovství světa v hokeji vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česká republika je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je nachystána a i v té vás nadále slovem bude provázet Fugas. Kromě jiného se třeba dozvíte, co můžete dělat o víkendu. Podrobnosti už za malou chvilku. Tak přeji hezký čtvrteční podvečer a pohodový poslech.
5: Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a jeho večerní program s Fugasem.
1: Zahrádkářský servis.
0: Ode dneška až do neděle probíhá na výstavišti veletrh výstava Hobby vše pro kutily, dům a zahradu. Koná se to v Českých Budějovicích. Tedy už 33. ročník tradiční výstavy pro domácí kutily, zahrádkáře, doplňky a příslušenství pro volný čas.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu v

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, kolik míst v hotelu si zamluví desetičlenná vládní delegace na Bahamách? Žádné. Každý už tam má totiž vlastní vilu.

0: Styděl jsem se, přiznal Prachař po sobotním derby. Fanouškům poslal vzkaz. Vítejte v bulvárním okénku. Sobotní nedohrané derby pražských S nenechalo chladným ani skalního fanouška Slávie, herce a moderátora Jakuba Prachaře. Na Instagramu popsal svým sledujícím jasný vzkaz. V němž přiznal, že se za některé příznivce klubu stydí. Dodal však zároveň, že věří, že se s ostatními fandy na Slávii zase brzy potká.
1: Ježíš, Ludvo, ty jsi přišel, homo. No to jsi.

0: viděl, to byl zápas, to není k vidění, člověče. Hele, to byl koncert, to byla filharmonie prostě. No, hele, to si nežrat, no to víš. Já se až jako kráva, co ti mám povídat.
1: 1, 2, 3, 4.

0: 101.1 FM Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Tak mi to teda nandej, nandej.

0: Posloucháte, dámy a pánové, čtvrteční vysílání Rádia Jihlava s datem 14. května. Na toto datum se teď zaměříme, protože míříme do pražského Klementýna. Pojďme se tedy podívat, jaké hodnoty byly naměřeny v tento den. Zatím nejteplej bylo v roce 1969, kdy bylo 32,5 stupně. Nejstudenější 14. květen byl v roce 1935, kdy bylo jen 2,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 15 stupňů. Tak dámy a pánové, tato informace byla poslední, kterou vám dnes nabízel Fugas. Rádio Jihlava vám nadále bude nabízet hity, takže strávte při něm příjemný večer a noc. No a já se s vámi budu těšit zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby, čau bas Fugas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký čtvrtek. Díky propojení 375 nemocnic v Evropské unii mají pacienti se vzácnými onemocněními šanci na rychlejší určení diagnózy a přístup k nejmodernější léčbě. Pacientů s jednotlivými vzácnými chorobami jsou v každé zemi malé počty. Těchto nemocí jsou ale tisíce. Celkově může jít v Česku o 500 000 nemocných.
2: Jihlava aktuálně.
3: Na policejní oddělení v Jihlavě včera donesl muž přes kilogram Semtexu. Odevzdal ho spolu s rozbuškami a další municí při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu pak v místní části Jihlavy Popice zlikvidovali. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní. Čínský vůdce Xi Jinping dnes v Pekingu uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce, provázeného obchodní válkou obou velmocí. Xi na začátku jednání prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly a varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tajvanu může vést ke střetu obou zemí.
2: Sport.
3: Čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií a už před venkovní odvetou ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. V neděli se soupeři utkají v Orleans.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ona říká jemu, hele, pořád se spolu bavíme jenom o sexu. Co takhle hudba? Hudba? No jasně, hudba. Hele, už si to někdy zkoušela na pianu?

0: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vrátí se manžel z nenadání domů, manželka má doma milence a muž ho vyhodí z okna v 10. patře. Manželka se na něj vyčítavě podívá a praví: jestli budeš takhle pokračovat, tak za chvíli nebudeš mít žádné kamarády.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák těžce onemocní. Teplota každou hodinu stoupá a jeho žena přichází ze sousedního pokoje. Myslím, že raději napíšu tvým rodičům, že jsi trochu nemocný. Ano, to uděláš dobře, ale víš, jací jsou. Prosím tě, hlavně ohleduplně. Za chvíli se žena vrací. Prosím tě, ve slově pohřeb se píše P nebo B?

0: písnička už skončila. Jak pak se vám líbila? La, la, la, no nic moc extra nebyla.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně tam. Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
2: L. Prosím? 120 L.
1: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukradl. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradl.
1: Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechni.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: A co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jsi nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dívčí slovenština, co u ženy krásnějšího? Ta řeč je poznamenaná tím, že mají blíž ke slunci. Tam někde u nich se snoubí to sluníčko s tou zemí a z toho jsou ty delíria v těch kuličkách takové. Tam mají ty nejstarší smysl pro humor. Já jsem tam byl, my jsme se tam potulovali s Božidarou Truzanovou mezi sklepy. Byli jsme hosty tam a pořád ještě byli na nás čekatelé různí. Já už jsem nemohl. A tam stál stařeček, který už jsem viděl v 6 večer u toho sklepa. A bylo 11 a ještě tam stále, takový pozměněný. Tady modro, tady červeno, tady bez boltca. Já pám stařečku, co se vám stalo? A dva cizinci, ty mi dají. Já pám, kde jsou, jaký? On pám, nějaký Miller a Turgau. My jsme ten předěl zase mezi tím Slovenskem, mimo Moraváci a těma Čechama, ale skutečně vy máte něco takového prostě ve váš prospěch v té řeči. Podívejte se, jak zní pro manželku hrozně, jako, kde jsi byl tak dlouho, odkud jdeš, ale byl jsem na pražském výběru u šupu. No to je divný. To je jako, že jste se někde zahazovali. Oni řeknou, byl jsem Modranské pod Věchom. Ta hned manželka, kde to je? Musíš tam někdy vzít, že jo, tohleto všecko. A my končíme na záchytce a oni v izbičke pro opilcou.

naše fontána, to bude na pořád. Tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buďte zdráv, příteli. Jak se jmenujete?
2: Smil Flaška z Pardubic. A vy?
1: Beneš Krabice z Vajkmile.
2: Podle vašeho jména soudím, že jste také spisovatel.
1: Ano.
2: Tak pojďme si tykat, když jsme oba z jedné branže. Já jsem Flaška.
1: Těší mě, já jsem Krabice.
2: Posaď se, Krabice. Udělej si pohodlí, sundej si víko. Já se očpuntuju.
1: Tak ty jsi Flaško z Pardubic. A co doma?
2: Ale měli jsme teď radostnou událost. Žena porodila čtvrtou flaštičku. A kolik ty máš krabiček?
1: Žádnou. Jako kněz mám celibát.
2: Možná, že to tak máš lepší. Děti kolikrát zlobí.
1: Celibát nezlobí. Ale také to s ní není jednoduché.
2: No to chápu. Spíš v posteli sám. Bez krabice. To já bez flašky v posteli neusím.
3: Byla to Cimrmanova prvotina.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Dragul, ce davno, jak nastała tady ta dráha, ta štrejka, jak sa povídá. No tak kdo tam znal, kdo u nás znal jízdní rád, pravda. Ještě dneska, když do toho někdo, a já, tak se v tom nemůžu vyznat, sa mňate. Stáli tam jeden dědáček tady na nádraží, dojel vlak od Veselí, dojel vlak od Vrbovců, vyvexlovali sa, ten výpravší se dívá, pa dědáček, myslím, jim nedojel někdo. Za chvíľku dojeli zas dva vlaky, povídá, běž se optat toho dědáčka, co tam stojá. Že snad někde jedu, no to není možné, že by ho neviděli. Jedáčku, povídá ten výpravčí. Vy tady co stojíte, někoho čekáte? Ne, já čekám na vlak. Aha, a však už jeli 4 od rána. No vím, však naši mě poslali na ten 5. vlak, však to čítám. To jsem si tak vzpomněl, když si tetička Anka krmili hus. Však víte, jsme všetci z dědiny, jak se krmí hus, pravda? Láduje se i to do toho zobáka šlíšky. Anebo turky, alebo turkyňu. A tak nádovali a velice jich šípava. Podporu jedna noha. Představte si, na silu na moc tak pchat do zobáka. To je, jak by nám slihovicu tak žgal na silu na moc. Hned ji aj vyplácali na místě. Nachopete se tam sousedů Francek, povdá, co děláte teti? Krmím huso, nevidíš ty trůbo? Velice mě šípe, už pakuj. Francek povdá, však lesti vás tak moc šípe, tetičko obráte opačně, zkuste to opačně. No, však to víte, aj tá modernizácia, teda jak došla na dedinu, začína od toho najmenšího. Od pioníra. Ja by ste mysleli ode mňa. Od pioníra. Než to došlo po tí trabanty, pravde. No, to máte tak, pravda. Ľudé to tak neznali, stríčke. Když si to aj kúpili, moc ste ho neviedeli. Vytlačili to ven, stríč Tomáš. Povedajú, vši to oprúbujú. V dedine nikto není. Všetko je po fabrice a po práci. Francek sa im smí, povedá, tati, sú zvedaví, co si zvedaví? Moc ste ho neviedeli, pustili benzín a už sa potom šlapali, už to hnietli, tak jak morák po Kyjanici. Franta povedá, tati, ty to nemáte nacupované, a co prvne, že ja to mám zaplatené, ty trúbe. Ty jenom zavri hubu, jak to roztočím, aby ti tam nejaký šrúbek do ní nevletel. Prý to ešte není dobre poutahované. Podarilo sa im to konečne našlápnúť, teda dýmu a smradu, ani sa nevedelo, z koho to ide. A šrotovali to nadol po dedine. Naházali tam rýchlosti a kerteple do sklepa, ale v tej vám dojel autobus v kordárni a ľudia, ak sa vyvalá z toho autobusu, tak to sa ten štato sformuje na jeden chodník, na druhý, tak to ide jak šíra silnicu. Starí oči vyplevšené, povedajú, hej, ľudia, provoval, utekajte preč z tej silnice. A i z tej príkopy preč, protože já ještě presně nevím, kady pojede.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řekněte radši tadyhle pánovi, Vláďo, básničku, o tom veselým, barevným táčkovi, no, poklin se pěkně, začni, no.
2: Moc, my jsme ještě naližovali.
1: A to budete, teď řekněte hezky tu básničku,
3: no,
1: že jo,
3: no, tak co?
1: No, ne? No, když mu řeknete tu básničku, tak on vám možná dá některýho to hezkýho veselýho tadyhle barevného ptáčka v té
4: pánice. Co nemám na rozdávání, to je na prodej.
1: Na prodej, to no,
5: na prodej ty. Všechny?
4: Všechny.
1: Jo, a prosím vás pěkně, kolik by stála třeba tahleta, ta klícka,
4: jo? To, jo, myslíte tuhle tu, jo?
1: Tuhle, malenko, tu malou.
4: 550.
6: Za Krista, pane.
1: 550 a takhle malá?
4: Ježiši. To je umění, paní.
7: Vztah
8: pána, tenhle když je umění, tak to já mám pana Orelska.
6: Ale prosím tě, hedu, vždy tohle to je nějaký hadříček, noční košile,
4: nějaký drátu. Pak se platí nápad, takže vám se to napadne.
1: Nemáte pocit, že to je
4: trošku drahé? Ale to jsou jako, no, pro mě to je drahé. Každý obrázek, v podstatě, jaký obrázek je drahý teda?
6: Obrázek je tamhle ten, jak jsou tam za zobíčky, takhle ty dva s těma růžičkama.
4: 850.
1: Ježišmarja,
4: já to
1: máš,
4: no, to jste si ale prosím vás, zase člověk musí vás dát z dálky, v klidu, že prosím vás, v pohodě, se to koukáte, díváte se,
1: co
4: třeba u toho kávu, že nebo třeba do kuček, je požitek, ale prosím vás, je požitek prostě pro toho člověka, no opravdu vážně.
1: Co jsem si koupila,
4: ale co to je exotický ptáček, mě jen tak,
1: ale
4: prosím vás, já se vůbec o tom sama nebudu bavit,
1: to jsou docela normální skřivánek,
4: ano, opravdu, samozřejmě, ale to, máte tady v kleci. Prosím vás, vy tomu nerozumíte, já tomu rozumím, já vy prostě co dělám,
6: dobře.
4: Co už to dělám, ne?
1: Počkejte, no, my tomu taky snad rozumíme, ne? Ne, protože se
4: to dívá. Rozumíte, já se tomu rozumím líp, ne?
1: No dobře, no, taky
4: se nevím. A to se koukat s odstupem, jak samka, když teda,
1: a pak budu odstupit,
4: no. Tak
1: skrytně, skrytně
4: se, když člověk sedí, že jak... A ty obrátce musí vnímat prostě v pohodě krásně.
1: Stejně, když nekoupíme, pojďte kluci.
4: Tak tam nic neprodávám, víte, no.
1: Pojďte. Ne, já si myslím, že mistr má pravdu, protože dálky je to úplně jiný.
6: Takhle ta se mě zdá nějaká poškozená.
4: Cože, proč jako poškozená, co to blábolí?
6: Takhle to má nějakou...
4: Neštěli tady to uvažek, ten nemá zmák smyslu. No to vydrží věky, tohle to viděl jste? Ty přesuny v kufru,
8: všechno. Co byste chtěl za takovou poškozenou?
7: Potužbem.
4: To nevím kolik, no.
8: Stovku.
4: Za kolik?
8: No, za stovku.
4: Za stovku? Jo, padá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, tribuny, rozhlasu a televize dneska jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Jsou druzy. Teď dneska nám do všeho mluví každý. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy na leptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru v zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana, či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa, z Vídně se vrátivší, který poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupák, předstup před voličí zraky. Usedni, Pupák.
2: Čest práci, voliči. Úvodu mi dovolte, aby jsem vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody prosincové ústavy z roku 1867. Která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, spolčovací a schromažďovací.
1: Soudruh Pupa, promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku. Ale soudruh Pupa, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu schromažďovací. Některý voliči ani válně nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
3: Černo, že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.
0: To 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Přišel jsem zazpomínat na nejkrásnější okamžik svého života. Na první zkoušku s nejněžnější bytostí, jakou jsem kdy poznal. Se svojí největší životní láskou, mojí současnou manželkou. Oni si prostě ne pokoj, opravdu. Muzikanti pítom. To je stále legrace. Kvůli tomu, že občas udělám tak mi začali říkat mašinka. Ne, hrajte si se mnou, nebo vám tam mašinka dá přes hubu. Se svojí největší životní láskou Šárkou jsme měli první schůzku na vrchu v Vítkov, přímo pod sochou českého národního hrdiny Jana Žižky. To je ta socha, jak na ní se sedí na koni a v ruce má tu palici. Jak s ní rozbije lebky těm, co se nechtěli nechat okrást. No. Před zkouškou jsem se trošičku babal, aby na mě moje milá nepoznala, jak moc se na ní těším. Ono totiž u ženských se to nepozná, ale u chlapů se to...

No, ale u chlapů se to poznat dá? No, no, tak u některých tata taky ne. A u mě se to pozná hrozně. U mě by to bylo vidět i z letadla. I ty cestující v tom letadle by z tý ve výšky viděli, jaký jsem chlapák. Jak moc se na tu svoji šárku tě těším. Přemýšlel jsem teda, jak to udělat, a aby to na mě moje milá šárka nepoznala. Myslel jsem si třeba, že bych přišel po čtyře. Jenom, že to by jsem si zablátil ruce a nemohl bych se na svou šárku chmatat. Že? Tak to jsem vyřadil. Potom mě napadlo třeba, že bych přišel převlečenou za husitu. Že bych měl před sebou ten štít a v ruce bych měl meč. Jo? No, jenom, že to by se měl lidi v tramvaji smáli. A tím mečem bych mohl někoho ještě někoho píchnout. Tak to taky neprošlo. Nebo jsem si myslel třeba, že bych přišel na rande a něco před sebou jako tlačil. Jo. No jenom, že třeba nějaký malý auto, trabant. Trabanta třeba, že? Jenomže to do toho kopce to by jsem tlačil a až by jsem se taky z toho mohl... No, to by jsem tam nemohl, to je... No, nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem vypil 2 litry čaje s bromem. Celou noc jsem se skotačil po bordelu. Takže jsem se vlastně na tu svoji šárku vůbec netěšil. No, když jsem přišel po pasochu Jana Žižky, tak tam moje šárka nikde nebyla. Když jsem čekal dvě hodiny, no, tak jsem se vsteky Ale ona tam, moje šárka by byla. Ona nade mnou seděla na tom koni za Žižkou. A celou dobu mě pozorovala. A když slyšela, co jsem udělal, no tak se tak smála, se jí udělal u nosu ve veliká bublina. No, tak jsme se se svojí šárkou seznámili důvěrně hned na první rande. A o tom to je?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídali jsme si za scénou, že a on mě vykládal zase takové věci ze své profese zajímavé, jak zapálit divadlo nejlépe, že jo, nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory a tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano, už popát, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec, kokosák. Ovšem pravej. No. Pravej kokosák. No prostě, jak si český režisér představuje bar na Riviéře. Kokosák. Já mám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to bylo fantastický, ten vztek. Tu zuřivost, tu zběsilost. Jako, oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měl tamhle, tady měl hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla se. A v tom já tady jedu. No. Na kokosáku nezabrzdíte. Prostě já jí najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Já mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský citoslovec z okolí Malagy. Hojně používaný, řekla, je. A česky sebou řachla.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, Stejněček u vody se tak uklidní, uvolní se.
2: Já mám z toho nervy na drant. Když neberou, tak bych se vzteknul.
1: Kolik jste dneska vytáh?
2: Ještě jednu a budu mít první.
1: Jestli dovolíte, čím je krmíte?
2: No to je takový složitý recept. Dělám si těstíčko. Koupím lístkový, dám do toho pár rozinek, trochu drcených vlašských ořechů, štám prdle griotky, zakápnu citrónem a nakonec dám štipec muškátu.
1: A co ryba?
2: Ta nic neví, já to žeru sám. Cítíte? Bahno.
1: Tu vůni posečený chluk, který se tak člověk nadechne, tak to by rovnou skály lámal, co?
2: Vás nežerou komáři?
1: No tak víte, já se tak ani nepřipouštím. Já když se dívám na tu hladinu, do hloubky,
2: plave tam pěkný svinstvo.
1: A do dálky, tak mi vám táhne hlavou takovej krásnej sen.
2: Vypadáte docela normálně.
1: Že vám jednou chytím zlatou rybku.
2: Tak to nevypadáte.
1: Další chytím, tak ji tak vytáhnu z té vody a ona ke mně promluví lidským hlasem, řekne: ty můj princip.
2: On je blázen.
1: Splním ti jedno veliká nanánské přání.
2: Prosím vás, co byste si tak mohl přát teď?
1: No tak takovou nepříliš rozložitou rodinnou vilku, okál.
2: Červotoč, povodeň, požár, do smrti jste žebrák.
1: Tak květinovou zahrádku, jako dlaň.
2: Víte, co dovede udělat s takovou vaší zahrádku jeden jedinej krtek?
1: Tak aspoň pejska, jako malýho chundelatýho, Josefčíčka.
2: Podívejte se tady za ucho. 12. Josefčíček. A nebyl chundelatej.
1: Tak aspoň takovou malou čtyřbarevnou tušku Hartmund, že?
2: Vy tady kecáte a bere vám ryba. Jele, zlatá rybka. No tak si honem něco přejte. Co jste to udělal, člověče?
3: Jo, já si kvůli jedný zlatý bestii nechám zničit život, víte?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
2: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
1: No. A co když je tomu právě naopak?
2: Jak to naopak?
1: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
2: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
1: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
2: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
1: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
2: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
1: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
2: To znamená tedy, že
1: ano,
2: jsem...
1: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
2: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
1: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům. Děkuji vám.
2: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
1: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
3: Já jsem nějaký pištor, soudru
1: ředitel. Tak já nejsem ředitel.
3: Můžu?
1: Samozřejmě, jaký? Posaďte se. Tak vy jste soudruh Pištora, posaďte se.
3: Ano, já jsem.
1: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
3: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudruh ředitel, já jsem vždycky měl...
1: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
3: No, to máte.
1: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
3: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
1: Nejsem náměstek.
3: Ale vy byste mohl.
1: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
3: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, tak ji vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam dovez. Samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
1: Kde pak máte to potvrzení?
3: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
1: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
3: To jsem si taky uvědomil. Samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil. Než jsem kraulem vyplaval se šlajzny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
1: Ne, to jsem nedostal.
3: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil. Věřte mě. 18.40 je zase pryč.
1: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
3: Včera byla teplá voda, přijel.
1: Jděte teď v prosinci?
3: No jistě. Promiňte. Abych se vás nerad dotkl. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore, co?
1: Soudce, pojď vám nevěří, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
3: Ano, to já jsem dítě štěstě. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
1: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
3: 25 se uvedl? Ale no jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
1: S tím jsi si docela jist, tady co říkáte.
3: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla v Čestinci celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, ta si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý, všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
1: Ovšem později jste musel...
3: Jak později, si... ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
1: Vůbec ne. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
3: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
3: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
3: Jednu napak, potom, že... No,
1: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
3: Kolik?
1: No tak, 2,5.
3: Dva a půl.
1: No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
3: Velice rád.
1: Boženko, kafičko. No tak, aby se to rozuměl.
3: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Jo. Nevyhovíme kontrahentovi.
3: To je běžné.
1: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
3: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
1: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezaté, nebo dokonce vůbec nedojde.
3: No v podstatě, sami lapálí. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
3: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po tom vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, jo, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
3: To je směšné, bude potles.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
3: Co? Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
3: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Tak si to vezmete a...
3: Prkotiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit